Bědl naš jesće poladnimy na wiedro. Pjatnaće stopnju žive slibro netko hižo pokaza za dokvatnje hoždinu, trećanca rano svunčko skađa, netko je vonka voprođe išće čma kajš v pice. Když se to dopominam, na čas před dvěma měsacem maj tobě to ještě celé jinak, to jsme tu se svunčkom do dňa štartovali, ale se svunčkom smíme tyž dženca dys a dys líčič především netko ráno. Nimo svunca smíme pak tyž toušem ročele, převážně vostanje sucho, hakle potom běhu popudně jsou jednotlivé švíle možné. Žive slie prostupa běhu dňa na 22 do 24 stopňu pola nás horní v Užice. Tež juce zmieme husté mročele, ale tre trochu viac svunca a čišče dženca a vostanje sucho. Maximálne 23 stopňu má žive slie pro pokazač a štvortka piatk potom. Počakuje nás vecik a to tež se svuncom a neštom mročelemi. Štvortk a piatk potom očakuje nas tež nevedra, tak na meteorologojo vješče, a to tež z nešto viac deščom.

0: Dwa tydźenje je šule maja šularja hižo za sobu, a nětkožno započnu testy pisać, přednožki džeržić abo temy udźěłać. A jeszcze wiele wjace wězo. A potom maš jeszcze za na jeden hobby, a doma dobiš tež jeszcze pomać, a to může wězo być stres. Zatkula je čera wieczo cała wiedzieć, što načini modestnym poprom stres.
1: Vosme takie wielkie rozsude przez mój przychod, što budu studovat, chceš suhin, abo kacu moje živno, tak prajene ve přichodže živ byč.
2: Mám stres, že tu mě nějaké vážné termíny dožažeč, a potnu, že to stalo tak nebyčí, když jsem se to představila.
3: Nímo šule, ve poprom nič to nestresuje.
4: A je mě staj počíš, když maja myste luči očakvano na no samo, když jen stano poprino raza spelnič nemže.
0: To pak su zvětša jednore formy stresa. Jeli pak nemůžeš jace spać, vůtrova pukota, bo dobíš cůvý čas jenož na problém myslič, může to tež za čivo a dušu napínat se byč. A ja potom so čuješ, tak za nemůžeš ničo viac činič. A kak můžeš, abo što můžeš činič, to je čera študovaná psychologuka Franciska Simankova, modema i moderátorom je rozkvadva. Jeden pokju za šuleriu,
5: Also nicht so die Methode, ich muss in Krutkodobne Sassagic, ja, so ein bisschen nicht, wenn ich napiate Situation, ja, so ein Sputter rutscher, da du an nicht kopschien, mit dem so ein Severume, Wublada, keike Barbe ja wie Jim, keike Strukture ja wie Jim, keike, Witze ja wie Jim, sto ja sano Tschucham, kasso, aber tisch ka, kasso nisch to natschuje, sto ja runde wie Rukach mam. Also to jo woto so in swoje Sasnatsche, na tu anitko rutscho wege, prätsch wot nikekich muslo do psycho da.
0: To je pokiju, kiš hoči so najspěšniša přesadič. Čera běše měnujce téma v zadkuli stres a kak hoči so z ním vopkačeč. Študovaná psychologuka Franciska Simankova je moderátor maj o tym rozprawiała.

0: Dźensa wotranja słónčne, někotre młódšawki, wostanje pak najprej do raz sucho, běhu dnja, potom tež švěle su možne, a to šo při maksimálně 24 stopniach.
1: Všetko klopfe, všetko běží na pučach a na drohách, to můžeme tož celé krótko ostać.
2: Serbský rozvoz.
1: Jeli za vám nešto napadne, potom vyšako vesče, nás to zazvonič pod znatom číslom Budušin 17400 abo písajče na bojezčve app MDR Serbia.

a wosrěč žiwjenja, no haj, mena abo bóle, stej tež zaso tady bogaćal, kotrež šako bě při jězbě, při wubědźowanju po dwu španiskeje, haj so jara češko zranił, čera bu potom operowane, a to na lewej klučoce operacja je tež derje běžava, kaž zdźěla nitko němske novinarske agentury, bogaća pak gdyby jeszcze nikotre dny w koroni wostać, a so tak rec prawie wopkeczbuać od lekarju. Najprede raz pak je operacja derje běžava, hač zmije šansu na titul WM, najskire, skire nic.

0: Wenn Radio nicht so, den Wutscher ja dort, hat du ein paar Britkus da, aber du bist die Wutscher dich abfahrtschitsch. No? Alle binden sich das immer mit so kurzem Tschitscher, aber dem ist ja, danach dich wahrscheinlich so mit Wille Tschitschi, wenn Radio nicht mehr.
1: Du ta přirážka za kůže džičo má so po plánach kultusu ministra Konrada Klemensa skročič, zo by so džira v etáče pominčiva. Wotladajo od roženja kultusa je Paulusova šula, šulaský penis 15 let po založenju, prýni raz vyšič dobjava. Za džičo na šuli pača starší mesačne 660 euro. Što vábí na svobodnú šulu?
0: Schromotnosť. To je v našej šule v opravče vášené, podľa nás všetko hromadče snitaja v aule, podľa nás všetko hromadče v opetio, kúšte vúčo, kúšte šulo, tiež dare snáje. My máme jen jaha dobré kolegy, kýž jaha dare hromadče čerší.
1: Tež na svobodní šuli v Voslinku nimaja čerže s vúpadom hodžin abo pobrachovacimi vúčeriemi. Šulský penis sú na 100 euro v obmysac zvyšili, tak jednačel Henry Nitsche. Lieca maja ve Voslinku 2.5. riaduni a prýni raz kurs v serbštine s 2 hodinami v obtyčen. Na prašenie hat s tým serbským vyšším šula mačone ryčných šulerjú vozme vodmoju Nitscha so však s vulkými vabenskými plakátami před Ralbičanskej šulu nestej. Zase ročo do Rakec. Štož tam v Kutbisti spozna je nidom křesťanský raz evangelské šule.
0: To by je vôtostáč a na tým vôtosti je kaščik a tam môže je svoje modly do nutz napísač a nutz tykač a kúšte štvrt máme šulské gemše a bon je tým modlite vôte šulere modlio.
1: Hač by to prostva za vôku, kýše kora, abo zase přichodné mate dživo šlachči. Cywy svět šularia je podla a so svyši. Šula sama bydre najračo prostvu do kaščika použiva, so so nech plán kultusova ministra Konrada Klemensa svobodným šulám Širašky skročič nezvopravča.
2: Slyšeli jsme přinošk Lydie Mačiovie, ona je so mjestrujím obladala na evangelské Paulusové šuli v Rakecach.

0: Na powoz mi hě.
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranje. We wurjadnym posiedźenju Serbskeje rady Sakskeje čera Drježdźanach předstajichu zastuperyjo projektoweje skupiny wuslědki ewaluacije rěčneho stawa šulach s modelom 2+. Zajš w chcioch letach bychu so wiace hač 700 šulerjów 8-letnika na všech 7 šulach naprašowali a ich rěčne kmanosće přepruhowali. Wuslědki jasne pokazuje, zo nie je tu kvilna praksa wuwučowanja sakskej kmana, dźěćom ze swójbu, dźěž so serbsce nerěči, hač do 8-letnika dosahacu rěčny niwow sposrědkować. Podźěl takich šulerjów, kiž maja jeničce we wučbě kontakt ze serbšćinu, leži mjestom nad 50%, 9 od 10 z nich nedocpije skodźenk B1, to rěka kmanosć o znatych temach všednoho dnia serbsce komunikować. Honi w Užicy je nowym wukubwanskim lecze wiace hač 700 młodostnych zryčenje z remesnickim zawodom podpisało. To zdzieli čera Drežanska remesnická komora. Liczby są pomiernie stabilne, zorelskim je 9 na če učomniku wiace, budyskim 1,30 mene hač loni. Byrne švele zawodu a firmu si hospodarskeho położenia dla niewieste było, dale honi w Užicy wukubwuja. Tute wujcze hodnoči komora pozitivne. Vosebe požadane bych uhoni v Užicy wukubwania na autoveho mechatronikaria, mechanikaria za sanitarne připravy, kajštež elektronikaria. Při Milinarni Hamore su čera započeli huberski skvat za milinu tvarič. Firma, kiž suša k energijovemu koncerni Lejak, chce on rozromadne ze šinským poskyčerjom na tvarič. Skvat miliny ma na nedže 6 hektarů vulke ponine nastač, či stejachu ješče před letom aj kvodženské věže bivšie milinarnie. Milinový skvat má 1600 MW hodžin skvadovač a kapvania regenerativních energií vůrunač. Po informacjach předovzača hodželi so s tým niedže 600 až 40 tisac domiacnosťů na 4 hodiny z milinu zastarač. Na ležonosti milinanie nastava s tým druhý vulký skvat miliny. Město Biela Voda chce ještě septembre nový načisk etatového strukturného koncepta s dalšími lutovanskými napravami obsamknuć. Z tym odpoveduje město žádanju Zorilského okresa jako pravnický dolad. Tak je měšćanská rada na svojem zajšłym posiedźenju obsamknuła, mjez druhim ladanja zelenišću znova rjadovać a zawiesć elektronisku město papirjanie pošty. Te švěcore wustawki, kajž psyče wustawki chcedža přepruhować rekne wyższa měšćanostka Katja Dietrich. Zamia je dokody zwyšić a wudawki redukować. Tu kvilu ma Biela Voda minus nedže 4 miliony euro svoje měšćanské kasy. Zmawi wosebity w ustajeńcu dopomni muzeuwa Brożnia w Obošojcach pola grotka na spočatki serbskeho ludowego wumiostwa NDR. W ustajeńne su mulby, keramika, linulowe rysby a modročiš, mestrujem wod woše Lanzynie. Wumiocza je lit dżesatki styl serbskeho wumiostwa sobu postajowała. Wotorena je mała w ustajeńca delnio wużiskeho serbskeho muzea hač do sreč oktobra. A to bych upowiesz się, kiedyś namakacie też na internetnych stronach, a darmotnie app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzięca prynie połojcy przyniesie słońce, niekotre mroczele, a w ostatnie wici kojte. Drugiej połojcy dnia możemy też ze świelemi liczyć, a to szop przy 22, a maksymalnie 24 stopniach.
3: Tuž to lus zase na pučach a na drohách v Sakske nic pak našemu koncu. Jeničce vyskačtu máme a tun stejí tu v Budešině v Siemensovi drose, kde šedeče z města von.
1: Serbský rozvoz.

0: Za wukubacych za wučomnikow započnja so dźensa tak rec nowy žiwenski wotrisk za wulki dźěl z nich, přetož započnu dźensa z 1. septembrom swoje wukubwanje. Nowe šulske lěto, te pak je so hižo před, no, něšto wjacač dwěmaj tydźenjomaj za hiwoj. Šulanske ličby na wyšších šulach, te su s tym tež jasne. Starši a šulerjo su so rozsudźili. Při tym přiběra ličba šulerjo w Sakskej, kocyž so za swobodnu šulu rozsudźa. Kóžda štwórta wyša šula abo gymnazij w Sakskej je však w swobodnym nošerstwje. Tola kultusowy minister Konrad Klemens je připowiedził, přirážki za šulerjo na swobodnych šulach skrócić. Kak zcywa na nich wupada. Lydia Maciowa je si situaciju na Evangelskej Paulusowej šuli Rakecach wobladała, a tam je ju farar Robert Malink pokudbach wied.
1: My nie mamy szan planowania wupad, my mamy strachujście przedmet, mamy wuczere, a podle nas jara mało wupad.
2: Tak rysuje farar Robert Malink situaciju na swobodnej Paulusowej šuli w Rakecach. Na 150 šulerjo maja 15 wuczerjo. Na wuotowanie šule je hordy. Pokaza modernu šulsku kuchnu, zamkanju a blidanju. Dotaj miachu za piatelitnik wiele wiac při zjewieniu hač miestnu. Lica by to prini kruč hinak.
1: Cele prawe, to są mienie w otwali, w te bosinie lita z mamy tak nikak z kochy sztucci boszadaniu mieli za te nowe piate radone. Lica są jenoż dwie. Čeči byli, kiši my nesmy měli zač.
2: Ze 27 šulerjemi riadu na 5. letnika Bona.
1: Vy se demografiske zmíne, když jenom 15 čeči vejne rádu nesu, ten den vůče a dohod, a dobu prítku stáč, a my dobu ne vůče tež zapfačeč. No. Ale byne se dosti máme za kvěšte čečo, a v tým je za nás tež vážne, co my vyli čeči vejne rádu nemáme.
2: Tuta přirážka za kůže džičo má so po plánach kultusu ministra Konrada Klemensa skročič, zo by so džira v etáče pominčiva. Vodladajo od roženja kultusa je Paulusova šula, šulerský penis 15 let po založenju, prýni raz vyšič dobjava. Za džičo na šuli pača starší měsačne 660 euro. Što vábí na svobodnú šulu?
1: Schromotnosť. To je v našej šule opravče vášne, podľa nás všetko hromadče snitaja v aule, podľa nás všetko hromadče v opetio, kúšte vúčo, kúšte šulo, tiež dare snáje. My máme jen jaha dobré kolegy, kýž jaha dare hromadče čerší.
2: Tež na svobodnej šuli v Voslinku nemaja čerže s vúpadom hodžin abo pobrachovacimi vúčeriemi. Šulský penis sú na 100 euro v obmysac zvyšili, tak jednačel Henry Nitsche. Lica maja ve Voslinku 2.5. riaduni a prýni raz kurs v serbštine s 2 hodinami v obtyčen. Na prašenie hat s tým serbským vyšším šulám mačovne rečných šulerjú vozme vodmoju Nitscha, zo však s vulkými vabenskými plakátami před Ralbičanskej šulu nestej. Zaso ročo do Rakec. Štož tam v Kotbisti spoznaje nidom křesťanský raz evangelské šule.

si užo. To som kšěła tež do tego spiwa kwasć. Slednu mysl do přewrota přesažiš, nejo było so všem tak laško, ale gromadne se skorom, oni su to kšěli, te spiwarje, smy pon tež. Našu linku nuči mieli, daš jo Bože pokoj tam.

0: Drugi přełožowary, kotarež jo słowa Garata Šołty přestajił do serskeje rěcy, jo Alfred Měškank. Wón ma teke takie dobre dopomnienki na tegdejšego dirigenta Smogojojskiego muskecego chora, ako jo měl w Grosskronje dał k wježeniu. Přitom jo wón ale čochu smejkotał, dokulaž jo Garat Šołta, dwójkoletny organist a katechet w Brjazinskej cerkwi, to abo druge z naš brau přeliš vážne. Tak njejo było napřikład laško při přebazněniu teksta spiwa Naš stary kjacmar přece spowniš všechny žicenja Garata Šołty.
1: Ale při tom starym kjacmaru jo na końcu toho teksta był taki moralisky upojeżenie. Až se někdy převelepíš, až to škoží, až je to škodník, až se převelepíš. A to se mi někdo spodoval. Tohle jsem ten konc taky hinac gotoval a ten text se ovšem hinac gotoval. Já jsem chválil to víno, jak on pomaga, až on tovarišnost navězáš a tovarišně gromadu sejdeš. A to jsem mi lépe spodoval. Gerard Šołta nejprve nejobu s tím objadný až ja ten zmysł tak zmienim, ale na końcu on leto tomu przygłosował, a tak jsme to potem takie gromadze śpiewały plazik na tym plan.

Žiwjenje jako rozšo na žiwjenju. Tak opisuje britiski autor Robert McFarlane w jego aktualnych knigwach. Su rieki žiwe krajnu togo Rio de los Cedros, serski joto rieka Cedro. Wenn er bieže přes jadno razne pralis ve anden görach ve Ekvadorje ve Pötponju ve Americe, hose živi taka velera kosč živinskih stvrbo a klepta nadežoš nasvíše. Ono tam jo McFarlane se s pšíršelami nagrou tož ten spiu, a knento ho bužame svišaš, spiu Cedro. A co ma to cíniš z našeho muziku tuženja tomu nedvěcí?